0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

Energy.

0: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 000 a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Připomínáme, že už od zítřka bude v Jihlavské nemocnici uzavřený vjezd do ulice U cvičiště. Důvodem je stavba nového pavilonu a parkovacího domu. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. A podrobný plánek aktuálních možností příjezdu a odjezdu najdete na webu nemocnice. A přihodíme ještě počasí. V noci na severu Vysočiny opět zapršelo a pršet by mělo také dnes odpoledne, hlavně v jeho západní části kraje. Večer by měly srážky postupně přibývat a k tomu naměříme do 23 stupňů.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit
8: Radio. A tak si dáme hnedka rozcvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat a cvičit. Dobré ráno.
4: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
9: Snídaně šampionů.
8: Je to tak, 3 minuty po 6. vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
10: Hezký úterý.
8: Jak se to říkalo, to rozpažování tohle?
11: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, tak ráno.
8: Takže by ti praskl triko, jo, nebo co? Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma. Můžeme si procvičit zpěv.
10: No tak jo, tak
8: to by šlo. A Paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno.

0: Naši hrdinové Alesso a Toulou Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japa to.
1: Japa to. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku. A je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelska ty nekončí. A dřív to tak nebylo. Dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítat lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, jo, to se bavíme úplně v jiných
0: číslech. To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, no. co ty, Davide?
2: Já možná ještě za míň.
0: Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. To spotřeba neurolu vzroste, jo. Se představ, jo, najednou žádný lajky.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
0: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak to by bylo
0: ještě lepší. Ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých času. Takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
0: dneska.
1: Jo.
0: No tak my to probereme s váma zítra. Uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut, dneska ráno.

0: za sto let. 2126. Za sto let. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, chvíli po čtvrt na sedm. Včera se přes Moravu přehnalo Bow Echo.
1: Bow co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Takhle, já jsem
2: nepomáháš.
0: Teda, já jsem teda ještě z té doby, kdy dřív prostě přišel slejvák, nebo trakaře, nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovník. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Echo a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Echo. Takže no, co je Bow Echo?
0: Bow Echo, ale tak já jsem se ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet, David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude
1: okay,
0: asi
1: takže
0: ono.
1: Takže na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošem a říká, tyjo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Echo. Jo, ale předpověď toho panáka a to super celá, tyjo, dost to. Nevím, no. Myslím si, že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí. Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Už se to blíží. Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra. Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám poslali informaci o uzavírce, na Třebíčsku na výjezdu z Lomů, na Budkov je silnice uzavřena. Neprojedete tudy do 31. srpna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: So What? Tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide? Ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Haakon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázeli její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: To je možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: no
0: tady?
2: Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti, je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: No dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: S vámi Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako teď já tady jezdím 20 let a ti rejou jinde.
0: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí driftéři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vztekala vždycky, po 10:00 začnou.
0: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
2: Souhlas.
0: No, přesně, ale tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
2: Mají si kde hrát. To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026. Hmm.
0: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
0: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, tyhle, oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotový ráj na zemi. Hele, tam musí být takovej klid.
1: To musí být pecka. No.
0: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli taky i na rehab. A přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, největší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
11: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
10: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
11: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
10: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
12: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
13: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
14: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
15: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V hlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu. Komunikace je dočasně uzavřená.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Trocha taneční muziky takhle po ránu, Ina Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těchto roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OFku, jo?
0: No funguje jim to. Funguje to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No. Tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase přistav ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo. Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám co nabídnout.
2: Já taky jo? Ne, tak asi Jasmin je to na tobě.
0: Je to spíš ostuda, Jasmin, tak asi bys to musela táhnout, no. Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově smíště. Hele, ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly beze změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázel je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Lidé v Chotěboři na Havlíčkobrodsku mohou využít rozšířený letní sportovní areál. Město do něj i s příspěním krajských a státních dotací investovalo asi 85 milionů korun. K fotbalovému stadionu přibyla také atletická dráha, tenisové a volejbalové kurty, dráha na pump track a velká inlineová dráha. Novinkou je i malé hřiště pro trénink fotbalistů. Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes naměříme maximálně do 23 stupňů a opět bychom se měli během dne dočkat přehánek nebo deště. Večer by měly přibývat, ráno bude ale ještě skoro.

0: Ready. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ráno.
2: A krásný úterý, krásný.
1: Dáme si lekcičku skloňování.
2: Já jsem totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
1: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct krásnej, krásný. Hezké ráno.
2: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To provedeme za chviličku.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtějí. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají, a je nám líto to vyhodit. Možná to je příprava na budoucnost, že bychom se na tom měli oběsit, nebo já nevím, jo.
1: Nebo telefony možná.
2: Taky. Mě napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: Ale babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení a to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, odněkaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se z toho vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si syslíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo.
1: Já tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možný vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, které samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Šprťák, že jo?
0: Já si myslím spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio.

0: To je fajný vibik. Mohombi Pampirai.
1: 7.14 posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom se to sesíme jako křečci. Tak jsme se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
2: Tak Jindra píše, dobré ráno. Mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
1: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
2: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
1: Takže my jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na rakev, jo.
3: Jestli to není partnerka toho Luboše, který ale... ty vyhodil zase jíst.
1: Jo, že jste to napsali navzájem. No takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut.

0: Hit Radio, Adele, chvíli po 7:45. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě, po 8-hodinovce nebo 12-hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika. No a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem. O tom bude rychlá pětka. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Už se to blíží.
12: Už se to blíží.
11: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
12: Boží atmosféra.
11: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
13: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
14: Nechci.
13: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
14: Nechci.
13: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz.
14: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
15: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
14: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav u Skuhrova. V místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami v obou směrech. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

se svým bohem smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíří.

0: 8 po půl osmé dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update. Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já bych si myslím, že bys to mohl zavést i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
1: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
1: No tak třeba jde pěkná blondýna, jasně, krásný tělo, 90-60.
0: Takže by si ještě dvě kila dal.
1: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
2: Ochucené nealko kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Superhajníka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Super Hajnýka, Following the Sun, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel. Mají tři nový příchutě. Černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo si o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré Ahoj. Ráno, zdravíme do Markvarce. Prosím tě, to je na mapě, kde není to u Pelhřimova někde tam náhodou?
3: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
3: Jo, jasný, nevadí.
0: No, jasně, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se nazývá samice od koně?
3: No.
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, tak jsme toho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
3: To byla.
2: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
3: 4.
0: Jo.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
3: Piva.
0: Ano.
2: Čtvrtá otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, no. Lucko, my musíme vzít někoho jiného. Musíme vzít někoho jiného. Tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
3: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
2: Ahoj
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: prosím, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to
2: to není rychlá pětka dneska.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj Peťo, tak pojďme na čtvrtou otázku.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
5: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
2: Tak a pátá poslední otázka, kolik nových příchutí má kozel?
5: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
5: Dolních Byt.
0: Jsem se z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
5: Dolních Byty.
0: Dolní?
5: Příbram.
0: Dolních Byty, Příbramsko. No tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu. A Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
2: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
5: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
5: Ahoj.
4: Jestli bychom to neměli udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hit Rádiu. Vayamos compañeros, my se tady dohadujeme, co to Vayamos compañeros znamená, basta. Já jsem se to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako Vayamos compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme,
1: let's go. Go,
0: pojďme,
1: my
0: pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu. Protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvý už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli. Což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když jsi řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Jednou jsem slíbil. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeu.
3: Do muzeu.
0: Lipo a Krištof, prosím tě, Lipo, tak vypínám mikrofon tady, to by taky vypíná mikrofon, tak, jednou jsem slíbil za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu, hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej, sleduj Hit Radio na Instagramu, soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy, Instagram Hit Radio.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz. Přijďte oslavit řemeslo a tradici na blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapes.eu.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku. Na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší,

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno, představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým. Nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních
2: to
0: věcí.
2: To můžeš udělat i tady.
0: Co děláš,
2: no.
0: Co máme ve vztahu?
1: No ne, hele, mě by to bylo asi... Fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo, já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč,
0: to?
1: No, jasně, no.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili. Abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800 937 937, jestli to je fair nebo nefair, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fair vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaní šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zavolá, že se dovolá.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko, ahoj, dobré Leni. Ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
3: Pustila.
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, že jo?
3: Ale je to o důvěře.
1: No, přesně.
0: No, jasně. A tak možná ty bys ho pustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, já si půjdu s kamoškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky mu svým bývalým.
1: No. No co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme, tak, no tak, takže, ty, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
3: Ano, ano, no. Je to o důvěře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš, za bývalýma nebo do práce?
3: Chceš to fakt vědět?
0: No počkej, ať to je slušný, ať to je slušný.

0: Podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
1: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
1: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
5: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některého nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Připomínáme, že už od zítřka bude v Jihlavské nemocnici uzavřený vjezd do ulice U cvičiště. Důvodem je stavba nového pavilonu a parkovacího domu. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. A podrobný plánek aktuálních možností příjezdu a odjezdu najdete na webu nemocnice. A přihodíme ještě počasí. V noci na severu Vysočiny opět zapršelo a pršet by mělo také dnes odpoledne, hlavně v jeho západní části kraje. Večer

0: by měly srážky postupně přibývat. A k tomu naměříme do 23 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: A s Davidem a tento celý ustal.
6: Snídaně šampionů.
5: Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
7: Tak třeba měsíc.
5: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel, maska nebo placka? Takže jenom takové zákulisní info, tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika, ale Farben a Ilera, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Já
1: vám krásný ráno, Alefarben Illyria v 8.06.
2: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu. Ne kvůli špatnému signálu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. To se teďka děje. Existuje aplikace Career Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba, takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
1: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu ano. To správně. No tak některý zásilkový společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznes, jako jo.
0: Dobře,
1: takže pojďme zpátky teda k věci, takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je, career pitch, o holuba?
2: Career pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte, hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
3: Ale ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit.
2: No,
3: zrušit.
2: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
1: Hele, to je dobrý, já si úplně představuju, samozřejmě hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve 2 ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdybych by to došlo, ale by to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalýmu, ne? Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
3: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
1: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
2: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
1: A takže může to být třeba mailová komunikace, protože já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, což se dost jako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi, nebo partnerovi, bývalýmu ve 2 ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
2: Číslo k nám.
1: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost in

0: Každý ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma, Činásky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Career Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za 6. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: Je to prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou. No a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se z angíny nikde nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si spletl telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jsi z toho vymluvil, tyjo?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to by mě za to nás zajímá.
2: No. No, co třeba?
0: Co ti omylem posílají takhle kluci? Co ti může náhodou přijít
1: tak,
0: od cizího kluka?
1: Dobrý den, mně se nechtěně poslaná zpráva nestala v opilosti, ale naopak na druhý den po kocovině, kdy jsem psala kámošce, že mám potom pivu teda pořádnou
0: hnačku.
1: Zpráva byla bohužel odeslána do UAX obchodu, kde jsem si měla vyzvednout osobní odběr. Ze studu jsem tam potom pro zásilku poslala kámošku.
0: No. Taky Daniela se přidala, ahoj, krásné ráno, já psala mámě, jestli mi obarví vlasy. Bylo mi asi 19 a přišla odpověď. Nikdy jsem to nedělala, ale můžu to zkusit. Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl, dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí. Takže to poslala chlapovi, to píše Daniela. Tak my vám děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Nebyly to žádný velký fopáčka vlastně.
0: No, docela v klidu. Vlastně tohle tady se dá říct přísloví dvakrát měř a jednou řeš, takže opravdu si promyslet to, co chceme komu poslat. My taky, co tady řekneme, tak už nejde vzít zpátky.
1: Bohužel.
0: A říkám si, že občas by se taková funkce hodila, no. Kolikrát ráno? Tak 3x. Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita, další songy pro vás, 8 hodin, 18 minut a my vám zítra rádi a přejeme fantastické úterní ráno.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky, Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
4: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
5: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
4: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
5: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
6: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte u zavírku silnice na Třebíčsku, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Kaunicově ulici, probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Mm-hmm. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, vždycky napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne, vaše i tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Naše generace. Ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, ti lepší, jo, pozor.

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisknu levně
10: CZ. Náplně hned.
2: Hit Radio.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. 8.52, přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří se budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozený od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23.59 a teďka ten otec
1: vydrž.
0: Ještě vydrž, ještě chvíli ne a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: prosince. Mámo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Za dvojčičku, porodník. Hele, za pět je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast Snídaně šampionů, tohle dejte na Spotify, nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hit

0: Podíváte si, užijte další muziku, Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran, a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem do Humpolce došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh, zdržení ale zatím minimální. Přejeme šťastnou cestu. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Návrh rozpočtu musí být předložený do konce září. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupovití i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Barumček Rally je za námi. Na jeden z nejznámějších motoristických svátků letos dohlíželo přes 300 policistů, kteří odhalili přes 300 dopravních přestupků. O jaké šlo, ví mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
10: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
9: I díky tomu proběhl letošní ročník bez závažnějších komplikací. No a obranu královéhradeckých fotbalistů posílil slovenský zadák Filip Mielke. Člen reprezentace do 21 let přestoupil z Podbrezové. Délku uzavřené smlouvy východočeský prvoligový klub na svém webu nezveřejnil.
1: A pojďme mrknout dneska na to počasí. No, ochladilo se. Tak nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na jihovýchodě našeho kraje až 22 stupňů. Bude především oblačno, odpoledne zataženo, objeví se i déšť a večer budou postupně od severozápadu ty srážky ještě přibývat.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Přeju vám krásné úterý a nabízím další hity. Tady je Eva Farná a Mirai.

tohle byl Ed Sheeran, Shape of You na Hitradio Vysočina. S koncem prázdnin přijde už konečně konec uzavírek některých. Třeba i v Brtnici. Takže my všichni už konečně budeme moci jezdit do Jihlavy a z Jihlavy na Třebíč úplně normálně. Já se fakt na to strašně moc těším. Brtnice by měla být tedy opět průjezdná od 1. září. Obchvat by měl být otevřen zhruba o rok později. Tak na to se samozřejmě taky moc těšíme. Takže my přejeme šťastnou cestu všem řidičům a z Hitradia Vysočina právě teď pro vás Benson Boone.

0: Vysočina Britney Spears písničku Criminal. Její vydání vůbec původně nebylo v plánu. Britney Spears tehdy vyhlásila na svých oficiálních stránkách takovou jako anketu, kde nechala všechny fanoušky hlasovat, který song má být tím dalším singlem, a tahle ta písnička prostě porazila ostatní. Hele, podle mě někdy, když nevíte, nechte si poradit od ostatních, vůbec to není špatný nápad.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
10: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Teď pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Hrad Kámen na Pelhřimovsku už je konečně po 3leté generální rekonstrukci a vy máte šanci tam dokonce prázdnin dokonce mrknout, protože první návštěvníky přivítá poslední prázdninový víkend. Otevřeno bude tu příští sobotu po celý den a všechny trasy budou zdarma. To je ale hezká zpráva.

0: všude zdejší na Hitrádiu Vysočina. Tak ještě stále je období brigád, protože máme prázdniny. Vyprávěla mi teďka kamarádka, že její syn pěkně maká a že je tak udřený, že najednou je doma strašný klid, že chodí brzy spát, na počítač ani nemyslí. Takový ty jakoby noční počítačový dýchánky až třeba do 2-4 do rána a potom vyplenění lednice, to se prostě nekoná, protože je udřený a ráno musí vstávat. Ale není to špatný, ty prázdniny. Tak každopádně za chviličku na Hitrádiu Vysočina pro všechny udřený Damiano David. Hezký den vám přejeme.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
3: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
11: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
10: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
11: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
12: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
13: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
14: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
15: Nechci.
14: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
15: Nechci.
14: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz.
15: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
16: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
15: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
17: Hitrádio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 117 a 116 ve směru na Prahu budou u Krajnice probíhat údržbové práce, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Česko se ve sběru elektroodpadu drží mezi evropskou špičkou. Jak se výsledky sběru v posledních letech změnily, řekne mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
9: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
8: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo 17,8 kg sebraného elektroodpadu. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžaloby ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
0: Tak dneska odpoledne bude převažovat zataženo, může se objevit slabší déšť, večer postupně od severozápadu srážky budou přibývat a bude pršet. Teploty 18 až 21 na jihovýchodě našeho kraje až 22 stupňů.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: No a krásný den už všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Rádia Vysočina pro vás. Další hity za chviličku David Guetta a teď Imagine.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, za námi Capital City. Se žně na Třebíčku prý dopadly úplně nejhůř z celé Vysočiny. Úroda byla mizerná samozřejmě kvůli tomu suchu. No a nejlíp s úrodou na tom byly na Žďársku, teď jsem si tady o tom četla. Ještě zbývá samozřejmě něco málo sklidit, tak ještě ty kombajny a traktory budeme na silnicích chviličku potkávat. Ale už teď si můžeme tipovat, jaké bude to příští léto a jaká bude úroda.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak mám pro vás pár pozvánek třeba na páteční večer do hotelu Kouty na další letní koncert, tentokrát Čáru Gypsy. Začátek je v 19 hodin a čeká vás jedinečné propojení romských, španělských a italských melodií obohacených o jazzové prvky. No a zvu vás samozřejmě i na dnešní hokejové přípravné zápasy. Dukla Jihlava hraje doma s Mladou Boleslaví od 17:30 a Třebíč proti HK Skalica také v 17:30. Tak přijďte fandit.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Už se to blíží.
6: Už se to blíží.
5: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
6: Boží atmosféra.
5: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
7: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství dobytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
11: Tisku.cz. Náplně hned.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Clarkson a my se teď vrátíme do roku 1991 s kapelou Army of Lovers a budeme vzpomínat. Tak si v hlavě spočítejte, kolik vám bylo, kdy jste třeba trávili letní prázdniny. Někdo možná byl ještě na houbách, kdo ví. Dáme si teď Army of Lovers a poslouchejte Hit Radio Vysočina vlastně i dneska po 18. hodině, kdy vás čeká Hit Radio Classic, to znamená to nej z 80. 90. a milénia.

0: 10 hodin 38 minut posloucháte Hit Radio Vysočina. Starosta jedné řecké obce uzavírá na večer hlavní silnici, aby si děti měly kde hrát. Je to teda až od 9:30 do půlnoci, tak to si říkám, že u nás by děti už museli jít asi spát, ale v Řecku tam je to úplně jiný, že jo, tam si dají odpolední siestu a pak teprve večer to ožívá. Tak já myslím, že hezký počin, no, tak hlavně, že si děti mají kde hrát. Za chviličku Flipside na Hit Radio Vysočina, zůstávejte s námi.
1: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
9: Tady čtu, že vstup je

0: Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Happy birthday. It's a make a wish.

vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, tak mám pro vás informace, jak to jezdí na silnicích. Na dálnici D1 mezi kilometry 133 a 135,5 ve směru na Brno bude na krajnici probíhat údržba vozovky, stejně jako na dálnici D1 mezi kilometry 147 a 153 ve směru na Brno. Tady bude na krajnici pro změnu probíhat údržba zeleně, tak i tady opatrně. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
5: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Vzácný ještěr se v Česku úspěšně rozmnožil. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhla tři mláďata baziliška Chuliova. Čím je vzácný, vysvětluje mluvčí zoo Daniel Koleška.
9: Nejsou známy vlastně od tohoto druhu vůbec samci. Všechno jsou samice se schopností takzvané partenogeneze, to znamená, že snáší neoplozená vejce, ze kterých se opět líhnou samičky. Tenhle druh je v zoologických zahradách velice vzácně chovaný.
8: Kromě zooparku Zájezd chovají tyto vzácné bazilišky už jen tři zoologické zahrady v Evropě. V Česku je mohou návštěvníci vidět také v Plzni. Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie proti změnám v maďarské ústavě. Ty přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza, premiéra Maďara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat. No a tenistka Darja Vyťmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na grandslamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Christy. Informovali o tom organizátoři.
0: A pojďme mrknout na počasí. Dneska odpoledne bude převažovat zataženo, objeví se slabší déšť, večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat a teploty odpoledne 18 až 21, na jihovýchodě našeho kraje klidně 22 stupňů. V noci by mělo být zataženo deštivo a noční teploty 15 až 12.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: Na Hit Rádiu Vysočina s vámi Markéta Zušťáková. Nejsem tady sama, za chviličku pokáč, taky si já, tak zůstávejte.

v jedné písničce, jak zpíval Pokáč, vaš si maličkostí, co v životě máš a štěstí najdeš všude, kam se podíváš. No tak jsme se to takhle v úterý připomněli, v čem tkví to štěstí a my pokračujeme dál na Hit Rádiu Vysočená se skvělou muzikou, tady je třeba Selena Gomez.

0: Martin Garrix na Hit Rádiu Vysočina. Začátek školního roku bývá pro rodiny finančně náročný. U žáků základní škol se výdaje pohybují letos mezi 5 a 15 tisíci korunami. Ano, zahrnuje to nejenom ceny školních pomůcek, ale třeba i zálohy na družiny, obědy, kroužky a tak dále a tak dále. U středoškoláků náklady začínají někde na 10 tisících, no a o vysokoškolácích tak o těch radši ani nemluvím.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz. Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Za námi Dua Lipa na Hit Radio Vysočina, před námi Miraj a jejich malinový sirup. Hele, když se řekne malinový sirup, tak já si představím léto u babičky, kdy jsme chodili do lesa na maliny, pak se z toho právě dělala ta šťáva. No a já jsem jednou běhala po lese, moc jsem nezbírala a pak jsem jim ještě do té konvičky kopla a všechny ty maliny se vysypaly. Takže úplně si pamatuju, jak byla mamka strašně naštvaná. No a co se vybaví právě vám, když se zpívá malinový sirup?

0: A 37 minut. Už za chviličku třeba Daša, no a po 12. hodině srdcovky, písničky, které milujeme, které jsme třeba dlouho neslyšeli. Byla by škoda si nepřipomínat a nedostat se do nějakých hezkých vzpomínek z našeho života. Takže nás leďte i po 12. hodině, my vám prostě k obědu budeme hrát ty srdcovky. Já se loučím, přeju krásný zbytek úterního dne a budu se samozřejmě těšit zítra v 9. Ahoj.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová!
6: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová!
6: Resort březová.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
12: Nechci.
11: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
12: Nechci.
11: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
12: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
13: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
12: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
14: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase Havlíčkova Brodu na Čáslav u Skuhrova v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami v obou směrech a kolony a zdržení očekávejte taky na Jihlavsku směrem na Hosov. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
7: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa 3 disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom 2, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
6: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Dnes jsou na programu další přípravná hokejová utkání. Jihlavská Dukla na domácím ledě přivítá Mladou Boleslav a horácká Slavia Třebíč vyzve Skalici. Oba zápasy začínají shodně v 17.30. Další duely odehrají hráči z Vysočiny venku ve čtvrtek. V pátek pak přijdou na řadu fotbalisté FC Vysočina, kteří od 18 hodin změří síly s Táborskem.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Odpoledne bude na Vysočině většinou zataženo nebo oblačno, na jihozápadě se může objevit slabý déšť a večer budou od západu srážky postupně přibývat. Teploty se zastaví na 21.
9: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých devadesátek, konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa Centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je, rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: 5, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni. Posloucháte srdcovky?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777937777, která mě teda docela jako vystřelila z kalhotek, se říká. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde. 777937777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drep z 90, který můžete poslat takhle do éteru? Dejte vědět, my si dáme nádherný hit. Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňáky až Djorp na Hit Radio. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a ví, že hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem, byl to masakr. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super. Rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zapršelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo, je to strašně. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninový letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohohle počasí si dát srdcovku z Hříšňáku.

0: tak se přiznejte, máte malou slzičku na husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom říšní tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Jitrádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, a to jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destinations.

0: Rok 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích, tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, tedy na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
2: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspjo.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspjo.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Šéfe! Šéfe! Tak už je tady Baoli.
7: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
6: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
7: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
8: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
13: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
14: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
15: Do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
17: Tisku levně CZ.
18: Náplně hned.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ale taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Péťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuji za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777 937 777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje. Události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli. Co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo? Nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemným stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No a tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec ty to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto. A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám ryži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Rádia nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To už taky co nevidět bude 10 let od vydání. Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 směrem na Brno pozor na nehodu dvou osobáků, stala se na kilometru 92 a tvoří se kolona. Zdržení vás nemine ani na výjezdu z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov. Pracují tam cestáři. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
10: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kg sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Úroda na Vysočině je kvůli suchu nižší než před rokem. U obilovin je výnos 5,36 tuny, skoro o tunu méně než loni. A řepky se v našem kraji urodilo 2,4 tuny. Před rokem byla sklizeň 3,2 tuny. Žně už pokračují jen na Jihlavsku, jinde v kraji skončily. Nejvyšší výnosy obilovin měli pěstitelé na výše položeném Žďársku, naopak nejméně na Třebícku.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Vysočině se dnes teplota dostane maximálně k 21 stupňům a co se týká přeháněk, tak ty se budou nejdříve objevovat na jihozápadě kraje, později se budou rozšiřovat.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio. Venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. Teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáři štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska rozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
10: Jseš úžasný.
0: Já ti to budu věřit.
2: Hit Radio Vysočina.

Damiano David na Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědělo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nehtem? Normálně do toho takhle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungují. Všechny možný i babský rady, babský typy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet, no tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, když to svidí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka, to vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia a je, jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět a už se to jako nevrací, už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

Last Good Night, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada. Ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě. Zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celé jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku.

0: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
8: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
9: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
8: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
9: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
10: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
11: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapes.eu.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Katy Perry, Hot and Cold, na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někdy letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako striptérka nebo striptér, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíš jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly striptérky z jednoho pražského nočního podniku a je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát, toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky, prostě se pro mě vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou já bych chtěl vidět, tu bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšilenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně si to, úplně si to jako představuju, jenom by mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško ještě napiš třeba zrovna, tuhle zprávu ještě rozebereme dneska po 14. hodině, ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči, dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, po případě ex. Těším se. Po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
4: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství dobytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
11: Nechci.
10: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
11: Nechci.
10: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
11: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
12: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
11: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku levně.cz.
16: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Kvůli nehodě dvou osobáků na D1 směrem na Brno se vytvořila kolona. Tvoří se zhruba od kilometru 83 a nárazové zdržení očekávejte taky na Jihlavsku na trase Čížov-Rančířov a u Hosova. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna, pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
12: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
11: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiš cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Prvňáčci jako každý rok dostanou od kraje Vysočina vlastní batůžek. Letos je ještě praktičtější a kvalitnější. Kromě reflexní vesty a cyklistické lékárničky v něm děti najdou například také školní potřeby. Na podobě batůžku se podíleli studenti střední umělecko-průmyslové školy Jihlava Helenín. Dostane ho více jak 6 000 dětí.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Odpoledne bude na Vysočině většinou zataženo nebo oblačno, na jihozápadě se může objevit slabý déšť a večer budou od západu srážky postupně přibývat. Teploty se zastaví na 21.
9: Jirka Pelnář, Hit Rádio.
0: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet, tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, ať současný nebo ex, v opilosti. 777-937-777, to je WhatsApp Bitrády a můžete psát zprávy, posílat hlasovky, dáme jeden hit a pak dáme první příběhy.

0: světa. Na to se utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti. Jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavý, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšílenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem 3 kafe a jenom z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychlovarnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala jsem mu ji do krabice, vyhodila ze 4. patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětní zrcátko, takže jsem platila 2 500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako co jiného, ale jako klobouk dolů, udělat 3 kafe, počkat na ně, až to teda dokončí vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdý, jsem na tebe, Market, pyšnej, že si ho nevyprovodila ještě nože mezi žebra, teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být tím, že ho prostě ona nevzrušovala, tak jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, tak to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná, tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu, adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů, jo, a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy. OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, tak ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policijní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůl. Pište dál, 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci, kdy udělali v opilosti. Na WhatsApp Rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá a tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatej přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zavracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bot, protože jsem mi měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Rádiu. Pište dál, 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu to nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Rádiu.

0: John Martin a Swedish House Mafia na Hit Radio. 14:25, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžký vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením. A on nadšeně česky křičel, já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, po případě ex. Na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Už se to blíží.
7: Už se to blíží.
6: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
7: Boží atmosféra.
6: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
8: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
9: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a skvělý hit, který je ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékový hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hitrádiu vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web Hitrádio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: nejen na Hit Rádiu ve 3:15 do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete, sledovat sociální sítě Hit Rádia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti. Tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hit Rádia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Pelnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hit Rádia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás, tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hit Rádiu. Zase naslyšenou.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku. Jihlavská Polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapes.eu.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 je na kilometru 133 až 135,5 ve směru na Brno, uzavřená Krajnice, pracují tam cestáři, tak opatrně tam. Pracuje se i mezi kilometry 117 až 116 na Prahu. Jinak nic dramatického, ale kdybyste o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Už příští týden se sejde mimořádně tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Novinářům to dnes řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2 500 korun. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Německo dnes otevřelo nové výzkumné centrum. To má vyvíjet technologie pro bezpečnější užívání dronů i aktivní a pasivní obranu proti jejich útokům. Středisko vzniklo při německém centru pro letectví a kosmonautiku jihozápadně od Magdeburku. V příštích několika letech by na jeho rozvoj mělo putovat až 10 milionů eur. Informovala o tom agentura DPA. A závěrem sport. České hokejistky čeká premiérový turnaj pod vedením nového hlavního kouče Briana Idelského. Klotenu se od středy do soboty představí na prvním dílu Eurohockey Tour. Tam se postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Tak držíme palce.
0: Jdeme na počasí, příjemné ochlazení, nebo byste raději teplíčko. Na Vysočině se teploty pohybují do 21 stupňů. Nejvyšší teplotu 19,4 aktuálně hlásí Dukovany. Kolem 15 je v Černovicích, Hrálci nebo Hubenově. Večer by pak mělo pršet, dočkáme se snad na celé Vysočině a slabě pršet by mělo i v noci.
1: Hit Radio Vysočina.
13: Je to najednou počasí, že zase nevím, jak se oblíknout. Prostě obrovský skok a dneska jsem viděl ráno chlapy v triku a kraťasech. Chlapy normálně i v bundách a kalhotech. I ty máš mikinu a kalhoty najednou.
0: No a je mi teplo, tak já taky nevím, co si mám pomít. Mikině, teplo bez mikiny, zima.
13: Jak jste dneska šli do práce? Klidně dejte vědět. Coldplay a Miles Smith právě teď.

0: Coldplay na Hit Rádiu Vysočina, takový vyšší výkon, 15 hodin 9 minut, k tomu my doufáme, že už máte v tuhle chvíli takový ten nižší výkon, jo? Není potřeba stále řadit výš a jet a rychlejc někde, je potřeba taky zrelaxovat, možná ještě něco stihnout, ale nepracovního. Každopádně já jsem tady teď počítal a počítal, vážně je to 13 dní přesně, 13 dní prázdnin, jo? Nás ještě čeká. A nastává tedy otázka, co se vám už jaksi za to léto, za ty prázdniny povedlo stihnout, respektive co ještě jako jste si naplánovali a vůbec se to nepodařilo stihnout. Máš tam něco, Market?
1: Já mám pocit, že jsem nestihla skoro nic. Já bych potřebovala, aby ty prázdniny, to léto bylo dvakrát tak dlouhý.
0: Dobře, tak buď konkrétní, co jsi nestihla, co jsi měla naplánovanýho.
1: Hele, například jsme vůbec letos nestihli s paní pod stanem.
0: To jsi tam měla? Jako,
1: no, jo. My třeba loni jsme tam právě měli, že chceme spát v hotelu, aby jsme to měli krásně komfortní, pěkně se snídaní, aby to bylo spaní pod čirákem, aby to bylo spaní ve stanu. Všechno jsme si splnili, tak letos jako nějak zahálíme.
0: Nebo už jste rozmazlený z toho minulého roku?
1: Ne,
0: a prostě
1: ne.
0: Se vám nechce.
1: Ne. Teď víš, že my jsme vlastně letos vzali děti do chaty. Byly 38 stupňů venku, bez klimatizace, jo, jenom s větrákem. A tam jsme teda spali jako s mladým počirákem, to jako jo, ale stan jsme tam neměli, tak ten ještě bych si chtěla splnit.
0: No vidíte, tak co máte vy, co ještě letos chcete během těch, řekněme, 13 dní prázdninových stihnout? Klidně nám napište na náš WhatsApp 725 44 38 37. Probereme to společně a posíláme další hity. Vašli Arms nebo Rehab právě teď.

0: Wesley Arms na Hit Rádiu Vysočina, přejeme hezké odpoledne. No tak padla tady otázka, co jste si řekli, že v letos určitě uděláte a pořád jste se k tomu nějak nedostali. Ono totiž posledních 13 dní prázdnin, neskutečně to letí. A díky, že píšete, napsal třeba Martin Devětskal, každý rok si říkáme, že tam vyrazíme a každý rok to nějak nevyjde.
1: Mě to připomíná mě, protože já jsem si ještě vzpomněla, že si každý rok říkám, že vyrazím na Dalešickou přehradu a pojedeme tam tou lodí, uděláme si hezký výlet a co myslíš, no ještě jsme tam nebyli.
0: No, věřím, mě něco podobného připomíná, jako tobě připomíná tohle, tak David píše, letní grilovačka s kamarády, už jsme ji třikrát plánovali a třikrát z toho sešlo.
1: Je, tak to my jsme grilovali teďkom o víkendu, udělali jsme si pěkně hamburgery, masíčko, bylo to moc boží, doporučuji kluci, to ještě musíte stihnout.
0: Vidíte, jak vás dokáže market popíchnout. No tak zdravíme Davida z Jihlavy a posíláme další ty za chvilku Pink, anebo taky David Guetta, Teddy Swims.
2: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
11: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
12: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Pink na Hitrádiu Vysočina, milion snů před půl čtvrtou. Já si myslím, že nemusíme mít milion snů. Třeba v Brtnici místní mají jeden jediný sen, a to, až už konečně skončí ta uzavírka, celý se tam otevře a budou tam auta jezdit po tom krásném, vysokém, velkém mostě. Markéta se tím bude kochat, protože to má za barákem. Taky se těší, říkala, já už se tak těším, až ucítím tu vůni těch motorů, no, prostě z té louky.
1: Kecáš, Máro. Ne. Nejvíc kecá, já
0: ne,
1: se samozřejmě...
0: Ne, ale ty jsi říkala, že bys chtěla mít garáž takovou, těším. Že máš ráda vůni benzínu, prostě, no. Auta,
1: nafta,
0: pneumatiky.
1: Pořádně, no, se jasně. Nasosat. Hele, za chvíli to bude za rok a budeme to tam mít hotový.
0: Počkej, jak za rok tady už to má skončit? Jako...
1: Uzavírky skončí teďkom na podzim. No. Dokonce prázdnin tam budou.
0: No, přesně.
1: Jo,
0: no,
1: dokonce prázdnin tam budou. No. No, to je pravda, ano, to je pravda. S prázdninama léto nekončí, ano.
0: Ne.
1: Ale skončí uzavírky na konci prázdnin, takže od 1. září se tam ty trasy, které jsou teď uzavřené, což je na Jihlavu, na Třebíč i na okolní vesnice, ty jsou uzavřené, ty se otevřou. To je super. Protože i my místní teďko musíme hledat cestičky, kudy vlastně je, aby
0: a to není super.
1: Nemuseli po těch objízdných trasách. Tak už se na to se těšíme, ale ten obchvat, ten se otevře teda až za rok. Na to si ještě počkáme a já teda musím říct, jak jsi říkal, že to máme za barákem.
0: No, no, no.
1: Je to tak. A ty chlapi fakt makají jako šrouby od pondělí do soboty, neděle teda ne, to mají volníčko. Ale od rána do večera fakt tam dřou.
0: Tě fascinujou, veď ty chlapi.
1: Jo, hele, já tam mám co sledovat, já, no. Já. Že mám o nich docela přehled.
0: Takže ty vlastně budeš smutná ne z toho, až se tam rozjede ten provoz, až tam bude nějaký luk, nějaký auta prostě a to. Ty budeš prostě smutná z toho, já už tady nemám ty pracovníky.
1: Který budu moc pozorovat,
0: ty pořádně vysekaný chlapáky, kteří tady staví ten most.
1: Hele, já budu smutná.
0: Tak zdravíme do Brtnice a posíláme další hity vysekaným chlapákům. Divoký byl právě teď.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, na posled něco si přej.

0: co se děje na Vysočině.
1: Já si to tady najedu a hned vám to řeknu. Tak.
2: To začíná zajímavě.
1: Už to mám.
2: Takže najetá market přináší tipy, kam vyrazí.

0: Hele, je úterý, jo, to víme. Tak už dneska se hrají další přípravná hokejová utkání. A to na domácí půdě, což je fajn pro domácí fanoušky. Dukla vyzve Mladou Boleslav, Horácká Slavia, Třebíče, Slováky ze Skalice. Fandit můžeme od 17.30. V pátek potom přijdou na řadu taky fotbalisté FC Vysočina. Na domácím stadionu v Jihlavě přivítá Táborsko. No a v pátek to chce taky nějaký odpočinek, oddech. Tak můžete vyrazit na jeden z dalších letních koncertů do hotelu Kouty. Návštěvníky čeká jedinečné propojení romských, španělských a italských melodií, obohacených o jazzové. A to v podání kapely Čáro Gypsy. Zní to skvěle, přejeme příjemnou zábavu, ať už se vydáte kamkoliv.
1: A další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz.
2: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
5: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
11: Nechci.
10: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
11: Nechci.
10: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
11: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
12: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
11: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Vysočina za chvilku, 16. zprávy a taky náš biják, ve kterém dnes hrajeme odva lupeny do multiky na Sinestar, tak po 16. připravujte telefony. Teď už další hity, za chvilku Benson Boone a nebo právě teď Erik Pritz. Tak hezké úterní odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Golčova Jeníkova ve směru na Novou Ves u Leštiny havaroval cyklista. Projedete s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Růst platů ve veřejné sféře by mohl být nejvyšší za poslední léta, a to už příští rok. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Po dnešní více než dvouhodinové schůzce s Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu to uvedl Aleš Juchelka. Jak by navýšení mělo vypadat, ministr nepřiblížil. Čtyři mladíci v autě se snažili v Havlíčkově Brodě ujet policejní hlídce. Vozidlo v noci na dnešek se 17-letým řidičem za volantem jelo ulicemi a pak přes louku k železniční trati, kde uvízlo v koridoru kolejiště. Posádku, která se rozprchla, pomáhal dohledat i policejní pes. V autě bylo větší množství alkoholu. Policie zjistila, že se mladíci před jízdou vloupali do kiosku v Poděbabech na Havlíčkobrodsku. Odstartoval prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy naší fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590, na zápasy s Anglií a úřadující mistr světa Španěly od 690. Všechny tři duely se odehrají v Praze. Zítra bude na Vysočině oproti dnešku tepleji. Naměříme 25 až 28 stupňů. K tomu bude převažovat oblačno. Odpoledne očekáváme polojasno a k večeru úplně jasno. Když se podíváme na další dny, tak čtvrtek přinese tropickou 30, pátek 26 a sobota 27.
10: Hit Radio Vysočina.
12: Mám pocit, že zase se to zvrtává s tím počasím.
13: Tropy říkali, to tady dlouho nebylo. Teda.
12: Říkali déšť na celý týden, skoro najednou už jsou tam zase 30, no co už. Máme tady pro vás dva lupeny do multiky na Sinestar, za chvilku si o ně v našem bijáku zahrajeme. Tak připravujte telefony, stačí pak uhádnout hudební filmovou ukázku a ty dva lístky jsou vaše. Teď posíláme na celou Vysočinu share.

0: Biják. Dva lupeny do multiky na Sinestar v dnešním Bijáku s hudební filmovou ukázkou a na telefonu i včas Pacova nebo od Pacova i včas ještě jednou. Hezké úterý.
1: Jo, děkuju, ahoj. Ahoj.
2: Zdraví, Vejvču.
0: No prosím, prosím tě, my jsme se shodli na tom, že teď už se žije mnohem líp, protože počasí je příjemnější, ochladilo se. Kolik měříte v Pacově stupňů?
1: No teď máme, já nevím, já jsem se ani nedívala.
0: Ne.
1: Nedívala jsem se na chlad.
0: Nekoukala ses na teploměr.
1: Ne.
0: Rozumím. No tak hele, hlavně, že už je všechno jako lepší oproti tomu minulému týdnu, kdy jsme teda opravdu jenom přežívali. Pojďme ale za filmovou ukázkou, seš připravená dneska hudební.
1: Ano.
0: Jo? Máš tam někoho, kdo ti bude radit?
1: Ne.
0: Dobře, tak sama samotinka na to. Tak tady to je. Kdybys chtěla nápovědu...
2: Marku, to bylo krátký, ale hodně.
0: No, a kdybys chtěla nápovědu, tak tady Market před chvilkou říkala, jo, to je to, co to není.
1: Ale to nebylo vůbec slyšet, nějaký jen šustění.
0: Bylo to jenom šustění, jo. Tak hele, pojďme zašustit ještě jednou, jo. Jseš připravená? Ještě bonusově, ano. Pro tebe. Tak, a to je všechno.
2: Tak, co to šustění bylo teda?
1: To vůbec nevím.
0: Ale už nám do toho se vkrádá někdo další.
2: Už vám někdo volá.
0: Tak.
2: Přítel na telefonu volá.
1: No, a neslyším nikoho.
0: Neslyšíš nikoho?
2: Hmm.
0: Nic teda.
2: Tak to bude bez rádce.
1: Tak zatím nic.
2: A i vy nenapadá tak... tě něco aspoň vystřelit od boku?
1: Ne.
0: Tak. Prosím tě, ta velmi krátká ukázka, která ti zněla jako šustění, tak to byli Piráti z Karibiku.
1: Tak to jsem neviděla zatím.
0: Ale to můžu teda jako doporučit, to je moc hezká série. Každopádně Ivčo, dneska bez lístku, ale doufáme, že se neslyšíme naposledy, třeba někdy příště. Měj se krásně, zdravíme do Pacova. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju.
0: No tak dneska jsme neudali ty dva lupeny, to znamená, že zítra v našem Bijáku hrajeme o 3 lístky do multiky na Sinestar. Tak opět mějte telefony při ruce. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Indila na Hit Rádiu Vysočina, taková idylka úterní, odpolední francouzská. A i ve Francii myslím si, že vyhlížejí nějaký déšť trvalejšího charakteru. A já se ptám, kde je? Minulý týden mám pocit, že nám ho slibovali, že ho bude víc?
1: Bude, Marku, bude.
0: A kde?
1: Hele, slibem nezarmoutíš. A já jsem se teda dívala. Tak dneska vyndejte všichni kbelíky na zahrady, balkony a všude, kde to jde, protože má večer pršet. Trochu pršet bude taky v noci. Zítra teda už se přeháňka může a nemusí objevit, a to na severu kraje, uvidíme. Ale pozor, ve čtvrtek by mělo pršet zase, i když teplota se opravdu může dostat až ke 30 stupňům, jak tady zmínila Zuzka. Ale ničemu to nevadí, dešť by měl být četný, provázet ho mohou i bouřky. Na pátek meteorologové taky hlásí deštík, tak to vypadá docela nadějně. No a sobota, sluníčko, polojasno, jasno, tak jak to máme o víkendu rádi.
0: Já chci být stále ten nespokojený Čech, to znamená, že když bude pršet, do toho bude 30 stupňů, takže prádelna.
1: Bude to taková prádelna.
0: No, prostě nemůže být
1: takový... Vyper si prostě venku, ne, co chceš.
0: Nemůže být prostě jako hezky, jako déšť, třeba 20 stupňů, tak jako dneska, a aby pršelo, ne?
1: Hele,
0: co?
1: 25 stupňů déšť, viď? Zapršet, pak trošku nějaký to sluníčko.
0: 25 už je moc.
1: Ty si vymýšlíš teda.
0: Leony, anebo Aviči už za chvilku.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Rádiu Vysočina o 16:30 přejeme pohodové úterý.
1: A Marku, víš, co bych si večer dala?
0: Víno.
1: No a víš, co bych si dala k tomu
0: muže
1: vínu?
0: A další věci, rozumím.
1: Já bych si k tomu dala nějaký pořádný hity z 80. 90. milénia. Nemáš pro nás něco?
0: Nechť je ti tvoje přání splněno, protože dnešní 18. hodinou opět takhle při úterku otevřeme Hit Radio Classic.
1: No tak sláva.
0: A budou 80. 90. a milénium. Možná, když budeš si hodně přát, tak se bude rozlévat i víno.
1: No to by bylo krásný, tak já si to moc přeju a aspoň vím, co mě večer udělá radost.
0: Tak jo, pojďme dát si takovou rozehřívačku, ne tedy s tím vínem, ale
1: počká,
0: s těmi
1: dobře.
0: Hity. Jeden takový suprový tady máme. Čamba vamba, říká
1: hezky,
0: ti to něco?
1: Jasně, že jo. Pojďme tančit, děcka.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: No. Frans na Hitrádiu Vysočina, krátce před 4:45 a míříme na silnice a připomínáme na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Golčova Jeníkova. Ve směru na Novou Ves u Leštiny havaroval cyklista, tam projíždějte s omezením a hlavně opatrně na silnicích. No a kdybyste taky narazili na komplikace, Market zná to číslo správně.
1: Jasně, to číslo sem k nám je 725 44 38 37. Marek se mi tady dneska směje.
2: Jasně, to je pohoda. Já, takže dobrý všechno.
1: Dejte vědět lidi a hlavně šťastnou cestu.
0: Damiano, David nebo Rihanna už za chvilku.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700

0: 500 na plavání a další tisícovku na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: manželky. Damiano David na Hit Rádiu Vysočina. Doma teď posloucháme stále. Jako, to je neuvěřitelný. Předtím to byly Imagine Dragons.
1: Ona si vždycky vybere nějaký borečky, viď?
0: No. Eva Farná, Duke Dimon, anebo Nico Santos a Fastboy, to jsou další hity a za chvilku taky zprávy a pohled na silnice.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav u Skuhrova v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami v obou směrech. A připomínáme, že na Třebíčsku na výjezdu z Lomu na Budkov je silnice uzavřená. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Pelhřimovská nemocnice bude mít nového šéfa. Od 1. listopadu se jim stane Alexandr Filip, současný ředitel nemocnice Jihlava. Ve funkci vystřídá Michala Kozára. Přímo v pelhřimovském zdravotnickém zařízení to dnes uvedl hejtman našeho kraje Martin Kukla. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požáru. Kvůli suchu a vedru platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršlo například v částech Vysočiny. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily. Ceny v průměru stouply o 12%. Nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdražší byly tradičně v Praze. Naopak nejlevnější garáže byly možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z nejnovější analýzy. Hráči Jihlavské Dukly pokračují v přípravných zápasech. Už za půl hodiny před svými fanoušky vyzvou Mladou Boleslav. Utkání hostí Horácká multifunkční aréna. Také hokejisté Horácké Slavie se představí na domácím ledě. Do nově otevřeného stadionu v Třebíči zamířila Skalica. Duel odstartuje také 17:30. Zítřek přinese na Vysočinu 25 až 28 stupňů. Obloha bude převážně oblačná, odpoledne polojasná a k večeru skoro jasná.
7: Hit Rádio Vysočina.
9: A v tom máme jasno, Zuzce, děkujeme za zprávy, loučíme se a loučíme se taky s Markéz, ahoj.
10: Já jdu něco nachladit do ledničky a od 18 ladím Hit Rádio Klasik, že jsem chtěla ty 90.
9: Protože seš klasik a dáš si večer víno, jasná věc, tak
10: a
9: užívej.
10: Zítra se vidíme střízlivý.
9: Tak ahoj.
10: Ahoj, čau, čau.
9: A se mnou už i po 17. hodině tady už je Ligul.

Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina, to je song pro naše hokejisty z Vysočiny, protože další přípravné zápasy dneska ve hře už o 17:30 se rozehrají další utkání. Jak říkám, přípravné zápasy, ono o nic moc nejde, ale je potřeba sladit ty formace, pěkně vyšplhat se v té formě na start té sezóny. No tak Jihlavská Dukla od 17:30 hostí, pokud se nepletu, už pořadí třetí extraligový tým v rámci přípravných zápasů, a to Mladou Boleslav. No a Slavia Třebíč doma na novém staďáku od 17:30 Slovenskou Skalicu. A vždycky, když koukám na tu Slovenskou Skalicu, na ten název, tak si říkám, ježiš, já bych si dal halušky. Tím já nechci podporovat, fandím samozřejmě tady chlapům z Vysočiny třebíckým, ale nebylo by to od věci, kdyby něco přivezli takhle Slováci. Posíláme další hity, ať už děláte cokoliv, Course anebo Disturbed právě teď.

0: pokud existuje žebříček třeba 100 hitů, které zaručeně zlepší náladu, tak věřím tomu, že Kors a tenhle hit tam 100% je. Posloucháte Hit Radio Vysočina dneska úterý 18. srpna v kalendáři. A svátek má Helena, no tak všem Helenkám přejeme jen to nejlepší. Moje teta je Helena, tak taky jen to nej. Na Vysočině jich máme přesně 3008. To je pořádná dávka, to by byla dámská jízda, to by byla party. No tak do té party, ať už děláte cokoliv, za chvilku Kamrát nebo Alex Hepburn.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz. Přijďte oslavit řemeslo a tradici na blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
8: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

na Hitrádiu Vysočina za 4 minutky přesně půl šesté. Teď tady koukám, že existuje jakási nová desková společenská hra Bohatý zítřek, jo? Vypadá to opravdu luxusně. Ta hra by měla děti učit rozumět penězům. Než prostě udělat nějaký finanční přešlap v životě, tak raději v deskovce a na začátku. Tak možná proto si říkám, nemůžu nic ušetřit. Za nás jsme hráli dostihy a sázky, že jo? A já vždy vsadil na ty nejdražší koně, na ty poslední. A vlastně, jak se to nikdy nedohrálo do úplného konce, tak to vůbec nemělo pro mě nějaký ten finanční efekt v té deskovce, no. No tak fandím, aby tohleto bylo prospěšnější a úspěšnější než dostihy a sázky. I když dostihy a monopoly třeba, to já si myslím, že už nic nepřekoná prostě. To je už legendární záležitost. Stejně tak jako činasky a hit Můj svět. Ten posíláme právě teď do toho vašeho světa, ať už děláte cokoliv takhle při tom úterním odpoledni. Hlavně snad už klid, pohoda a relax. To vám přejem. Můj

Ariana Grande na Hit Rádiu Vysočina. No cash by už se alespoň blížil ten víkend, tak úterý, no tak zítra se to zlomí v té druhé pracovní části, tak snad. Každopádně, pokud byste dneska chtěli něco oslavit, tak dnes je den nikdy se nevzdám. Části, tak snad. Každopádně, pokud byste dneska chtěli něco oslavit, tak dnes je den nikdy.

0: Citroën. Váš prodejce Citroën na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinar, Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroën.
1: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
6: Už se to blíží.
7: Už se to blíží.
6: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
7: Boží atmosféra.
6: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
8: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
9: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisknu levně
12: CZ. Náplně hned.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Denver City na Hit Radio, Vysočina ve 6:15. Ano, 18. hodina blíží se, za chvilku Hit Radio Classic. A Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte úterní podvečer a večer a zítra ve 3 odpo opět z Market. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Havlíčko a Brodu na Čáslav u Skuhrova v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami v obou směrech. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo. A zas to musím řešit já. Tak příště domo.
6: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Blánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
10: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. Bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
9: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
9: Kraje noci na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne, pak místy polojasná obloha. V severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
11: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2 minutky po 18. Hezké úterý vám přeje Leona Děnděši, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

Billy Joel, Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

0: 80. 90. Milénium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sexbombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo, tak za chvilku tahle skvělá muzika.
1: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
2: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
3: Už se to blíží.
4: Už se to blíží.
3: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
4: Boží atmosféra.
3: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
5: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
6: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci, jásají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas. Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

0: Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí u Žinkov a v plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu a od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adamku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč, ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Bláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě, to si dáme, jo?
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea, a ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle Bell Book a

večer s vámi, Lea, a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po prvních tónech. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle všechno pro vás má, protože tohle jsou Depešáci.

0: Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Jihlavská polytechna.
8: Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
9: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
10: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
11: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
10: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
11: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
12: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
13: Březová.
14: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
13: Březová.
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
13: Březová.
15: Resort březová.cz.
16: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

vámi úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavej. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlistu ještě Garetha Gatese, Miláčka začátku nového tisíciletí. Takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: desky 90, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáme.
1: Hit Radio Vysočina. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
6: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
7: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
8: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

Pár minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkini a taky Ace of Base právě teď.

0: Už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích? Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina.

No a teď by to chtělo trošku nějakého toho girl bandu, takové té popové energie, tak co takhle Atomic Kitten? Holky, které na začátku milénia uměly udělat hit, který se vám zavrtá do hlavy, text jste se naučili, aniž byste se ho někdy učit vlastně museli, jenom jste to tak odposlouchali. Takže prostě to jsou takový ty hity, kterých se nikdy nezbavíte, těch melodií, těch slov, takže jestli máte náladu na trochu nostalgie, popu a pořádné dávky dobré energie, tak Atomic Kitten jsou přesně to pravý právě teď.

0: konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno sáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Franto, kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný.
2: A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Hit Rádio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
10: Hit Rádio.
11: And feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up,
11: grab
12: girl?
11: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.